0: hity typ pesní od 90. do dnes. ČSOT 22. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.